0: Relax Radio.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. června. Tento den roku 1954 se narodil Nico McBrien, bubeník z kapely Iron Maiden. Po dvou letech ho napodobil i známý saxofonista Kenny G. V roce 1970 spatřil světlo světa Klaus Noren. Let's go party.

0: Dylan odmaturoval na střední škole Hibbing ve státě Minnesota. Psal se rok 1984, když se písnička zpěvačky Cyndi Lauper Time After Time stala jedničkou ve Spojených státech. Tento den v roce 1977 šel do prodeje první osobní počítač Apple II. Svoje ano si řekla roku 1999 herecká dvojice Reese Witherspoon a Ryan Phillip. 6 let před nimi do toho praštili i Tommy Mottola a Mariah Carey.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Relax. Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Snad možná.

Tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Pátek 5. června nám začíná společně 6 hodin 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Deštníky a pláštěnky si vemte sebou, ať už jdete teď kamkoliv, bude se to dnes hodit. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, na řadě míst se vyskytnou přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat, nejvyšší odpolední teplota 21 stupňů Celsia. No a pokud pojedete autobusem, tak kamarádovi nebo kamarádce podržte místo. Pokud jedete někam dál, jako Palo Habera, skupina Tým, v týmu Rádia Relax, už za chvilku.

0: Až do 9. hodiny dnes ráno by mělo být takové počasí, jaké je, takže dnes asi pravděpodobně zahrádku zalívat nebudete muset, ono má trošku zapršet i během dne. No a večer už by mělo být po dešti, ale stejně, pojďte se schovat pod střechu.
1: Léta 80. hity 90.

0: 6 hodin, 12 minut, Palo Habera a skupina Tým. Tak tohleto je stálice československé hudební scény. Držím ti město a stejně tak i reklama na ticho největší hity. Palo Habera byl v porotě pěvecké soutěže, je držitelem Zlatého slavíka, jak se skupinou, tak taky solový interpret. Během své hudební kariéry, hlavně ve 90. letech, proslul nošením velice krátkých džínových šortek a to dneska asi nevím, jestli půjde, protože se ochladilo, takže šortky bych nedával. Skupina Tým dokázala v éře Československa třikrát po sobě vyhrát prestižní anketu Zlatý slavík, takže velké úspěchy. No a Palo Habera v té Superstar, v soutěži Superstar, s různými obměnami soutěže byl 15 let jako porotce. Původně ale Palo Habera nebyl zpěvák, vystudoval ekonomii a v kapele Tým začínal pouze jako kytarista, než se ujal hlavního zpěvu. A zpívá mu to skvěle. Taky vy, pokud můžete, si zpívejte cestou do práce. S relaxem.
1: S relaxem. Se vstavím.

0: dostává vláhu, kterou potřebovala po předchozích horkých dnech, i když tenhle ten týden už trošku propršel. No a možná je to dobře i dnešní den, protože dnes je Světový den životního prostředí, který byl vyhlášen poprvé v roce 1972 Valným shromážděním Organizace spojených národů. Světový den životního prostředí je proto, abychom se víc starali o přírodu a zvyšuje povědomí rostoucí úrovni znečištění, přelidnění a změně klimatu. Tak, takhle máme dneska krásný den. Pozdravujte přírodu, cestou do práce.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Skonto na
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: 6 hodin a 30 minut je přesně teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes máme deštníkové počasí, alespoň co se týká rána. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá. Na řadě míst se vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Večer srážky ustanou a začne se na víkend vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty dnes okolo 21 stupňů Celsia. Na sluníčko dnes po ránu musíme zapomenout. Zpívají Ben Kristoval a Adam Mišík a vám přeju dobré ráno.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: 6 hodin a 43 minut právě teď na Rádiu Relax dospíval Adam Levine, za chvilku Cheryl Cole bude zpívat o tom, vyprávět, že za lásku se musí bojovat, abyste si ji udrželi, abyste ji získali. No a abyste se s někým seznámili, tak se musíte někde potkat. A k tomu mám dotaz na Facebooku Rádia Relax, se ptáme, kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde jste se s partnerem nebo partnerkou seznámili, jak by se jmenovalo? Na Facebooku Rádia Relax můžete napsat.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

pokud se chystáte dnes 5. června na nějakou oslavu, tak to dobře oslavte. Hlavně by to měl dobře oslavit Dobroslav, který má dneska svátek, a taky Dobroslava. Pokud znáte někoho tímhletím křesním,

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Máme tady jedno dopravní upozornění nedaleko Žatce na silnici 225, která spojuje Žatec a Kadaň. Se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut. Nehoda je bez zranění a stala se poblíž Nového Sedla. Volejte

0: 7.01.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
3: Dnešek se vyprší a o víkendu bude krásně. Ráno a dopoledne bude dnes zataženo s deštěm. Postupně bude oblačnost proměnlivá. Na řadě míst se vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Večer srážky ustanou a začne se na víkend vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty budou dnes okolo 21 stupňů Celsia. A i když počasí úplně růžově nevypadá, jednu růžovou zpěvačku tady

0: Minulý týden byl slunečný, tento týden nám trošku víc prpršel, tak si myslím, že ten další týden, příští, by mohl být zase víc o sluníčku a to by se hodilo pro atlety, protože Kladno čeká velká akce, která se jmenuje Atletický meeting Kladno hází a kladenské memoriály. V úterý 9. června hlavní program odstartuje odpoledne v 16 hodin na městském stadionu na sletišti v Kladně. Tohoto meetingu je to tradiční meeting a ví se o něm po celé Evropě, možná i po celém světě, tak tohoto meetingu se zúčastní víc než 100 zahraničních závodníků a závodnic ze 40 zemí celého světa. A bude tady celá atletická špička na Kladně v čele s kladenským medailistou z mistrovství Evropy, s koulařem Tomášem Staňkem. Nenechte si ujít atletický meeting v Kladně příští týden.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

7 hodin a 20 minut přesně teď. Dnes je pátek 5. června. Pet Shop Boys na rádiu Relax 90. léta. Pokud máte chuť na hity 80. 90. let, určitě doražte do kavárny Rádia Relax. Startujeme v 21 hodin dnes i zítra.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde jste se s partnerem nebo partnerkou seznámili, tak jak by se v tom případě to dítě jmenovalo? Autobus. Stáňa píše, že by se jmenovalo to dítě autobus křestným jménem Žanet Sítná, Gábina Relax, Relax. Nebo tady Petra píše, jmenovalo by se jednotné zemědělské družstvo neboli JZD a bylo by to křestní jméno asi pravděpodobně. A nebo Majáles. Koukněte sami na Facebook Relax Radio.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně bude oblačnosti, bude proměnlivá, na řadě míst se vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky, ale večer srážky ustanou a začne se během dne vyjasňovat. Každopádně maximální teploty meteorologové předpovídají na dnešek 21 stupňů Celsia a mělo by se vypršet to počasí, o víkendu už by mělo být krásně polejasno a 23 v sobotu i v neděli. Víkend je před námi, doslova do písmene. Tohoto je The Weeknd a Ariana Grande.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Zážitek za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Nostalgie, to je minulost a hlavně písnička Sebastiana, kterou mám teď připravenou 7 hodin 42 minut a hned potom nostalgicky návrat v čase v kalendáriu. Ale ještě před kalendáriem já tady mám jednu událost. 5. června v tento den v roce 1932 v Praze zahájila provoz zrekonstruovaná, tehdy prodloužená a hlavně elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. 5. červen 1932. No a teď, kdybyste se chtěli svést, tak to zase nejde, protože se zase rekonstruuje a v roce 2026 by se měla rozjet pro návštěvníky ta lanová dráha na přelomu léta a podzimu, protože teď se testuje, je tam intenzivní testování, odlaďování brzd a schvalovací procesy. Takže oficiální start zkušebního provozu s cestujícími je na přelomu léta a podzimu, pokud se chystáte na Petřín a chcete si užít výlet lanovkou.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. června. Tento den roku 1954 se narodil Nico McBrien, bubeník z kapely Iron Maiden. Po dvou letech ho napodobil i známý saxofonista Kenny G. V roce 1970 spatřil světlo světa Klaus Noren. Let's go party.

Dylan odmaturoval na střední škole Hibbing ve státě Minnesota. Psal se rok 1984, když se písnička zpěvačky Cyndi Lauper Time After Time stala jedničkou ve Spojených státech. Tento den v roce 1977 šel do prodeje první osobní počítač Apple II. Svoje ano si řekla roku 1999 herecká dvojice Reese Witherspoon a Ryan Phillip. 6 let před nimi do toho praštili i Tommy Mottola a Mariah Carey.

0: Kladně se pracuje, finišuje rekonstrukce poštovního náměstí, ale více dozvíte ve zprávách v 8 hodin, které připravuje Barča. Mimo jiné se podíváme i do Nového Strašecí, kde přibydou nové kamerky do kamerového systému.
1: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D5 jeďte opatrně. Z Loděnice směrem na Prahu 7,5 kilometr je odstavené osobní auto pro poruchu. Dopravní nehoda se stala v Praze. V Praze počítejte se zdržením na jižní spojice v Záběhlicích, kde se srazila 3 osobní auta.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: Je pátek 5. června, přesně 8:00.
1: Kladno dokončuje rekonstrukci poštovního náměstí, hotovo bude už v červnu a Nové Strašecí dostalo dotaci na rozšíření kamerového systému pro zlepšení bezpečnosti. Hezké ráno vám přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio.
1: Revitalizace poštovního náměstí v Kladně se chýlí ke konci. Dělníci dokončují poslední úpravy, jako je nová dlažba, technologie vodního prvku nebo dopravní značení. Rada města v loňském listopadu schválila prodloužení stavby o půl roku. Podle smlouvy by mělo být hotovo do 30. června. Fond prevence Středočeského kraje přispěje 300 tisíc korun městu Nové Strašecí na rozšíření kamerového systému. Nový kamerový bod vznikne na Žižkově náměstí, aby se zvýšila bezpečnost a přehled veřejného prostoru. Projekt je zahrnut do rozpočtu na rok 2026 a tak by nový kamerový systém mohl fungovat od příštího roku. Kolárny u středočeských železnic zastávek budou stejné. Kraj totiž sjednocuje jejich standardy, pokračuje radní Petr Borecký.
3: Středočeské kolárny budou bezpečné s nepřetržitým dohledem kamer. Díky fotovoltaice se navíc obejdou bez připojení k elektrické síti. Konstrukce Sojanu kromě toho musí umožňovat bezpečné uzamčení kola vlastním zámkem uživatele vždycky minimálně ve dvou bodech. Počítá se i s minimální kapacitou 15 kol.
1: Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce tímto způsobem protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví či závislosti ze Strakovy akademie na některá ministerstva, což podle nich ohrožuje výkon státní správy týkající se nejzranitelnějších skupin.
2: Sport.
1: České fotbalistky se dnes v Praze na Žižkově utkají s Albánií v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedou v prostřední výkonnostní lize B tabulku skupiny 1 a po 4 zápasech drží neporazitelnost.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne bude obloha ještě zatažená s deštěm. Odpoledne bude obloha proměnlivá a postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty pro dnešní den jsou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Takže ty dneska připravuješ zprávy v pyžamu.
1: Ano, tohle je klasický pyžamkovej den.
0: Nejlepší skočit někam do pelíšku.
1: Tak, a nevylejzat.
0: Nevycházet vůbec nikam. Dobře, takže trošku se ohřejeme. Za chviličku je tady Sean Kingston a jeho vlastně krbová písnička Fire Burning. Somebody call 911. Fire burning on the dance floor. Sluníčko bude o víkendu.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Aloe Black rozhazuje dolárky. Říká, že potřebuje aspoň jeden dolar, tak penízky jsou zapotřebí, hlavně před víkendem, když děláme velké víkendové nákupy. 8 hodin, 13 minut, taky při tom nakupování nebo pracování, abychom všechno stihli před víkendem, tak se můžete podívat na naše sociální sítě, Instagram, Facebook, Relax Radio. Na Facebooku máme dotaz, kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde jste se s partnerem nebo partnerkou seznámili, tak jak by se jmenovalo. Zajímavý je tady, že autobus by se jmenoval křestní jméno autobus, anebo třeba Badu, anebo by mohl mít křestní jméno, tady podle Lukáše, Globus.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nejenom traktory dneska vyrazily do polí, máme tady nahlášenou dopravní nehodu. Pokud pojedete z Kladna s letiště směrem na Velkou Dobrou, dejte pozor, auto je v poli.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: ready? Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 13 stupňů Celsia, prší, mokro, zima, vlhko, déšť. To není úplně dobrá kombinace pro motorku, každopádně teď máme nahlášenou dopravní nehodu, ve které figuruje motorka, a to je v Praze.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: V Praze dejte pozor, na příjezdu po D8 do Prahy, těsně před Prahou, se střetlo osobní auto s motorkou.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Skonto na
2: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dnešní ráno propršelo a i těch nehod je jako hub po dešti. Dejte pozor mezi Kladnem směrem od letiště a Velkou Dobrou. Kousek u letiště u Velké Dobré se stala dopravní nehoda. Jedno auto je v poli.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Přesný čas, 9 hodin 2 minuty.
1: Železniční tunel v Rynholci je ve špatném stavu, ale investor nemá dostatek financí na vyřešení situace a v Berouně budou studenti realizovat obnovu zdi na základní škole. Pěkné dopoledne s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Přeložka železniční trati mezi Stochovem a Novým Strašicím, která má nahradit dlouhodobě problematický rynholecký tunel, se odkládá. Projíždějící vlaky musí výrazně omezit rychlost díky stále zhoršujícímu stavu tunelu. Projekt měl všechna stavební povolení, ale samotná realizace projektu nezačne dříve než v roce 2030, a to z důvodu omezených finančních prostředků investora. Beroun se rozhodl o financování zdi druhé základní školy. Na starosti to budou mít studenti z umělecké soukromé školy designu v Praze. Radnice si přeje mít na zdi významné osobnosti Berouna, které propojují historii a budoucnost města. Po předložení všech návrhů vyhrál návrh 17-leté Kateřiny Cighartové. Projekt bude stát radnici 400 tisíc korun. Beroun letos slaví 35. výročí partnerství s německým městem Goslar, pokračuje starostka Soňa Chalupová.
3: Jako připomínku toho výročí jsme obě města zvolili možná poněkud neobvyklý dárek. Město Goslar, německé město, daruje Berounu dva kameny zmizelých, dva stolpersteiny, které připomínají berounské židy, kteří byli během války zavražděni.
1: Beroun naopak do Německa pošle 35 sazenic stromů, které pomohou oživit tamní les po kůrovcové kalamitě. Češi vyměnili alkoholické pivo za nealkoholické. Podle získaných dat české pivovary vyrobily za rok 2025 1,7 milionů hektolitrů nealkoholického piva. To je zhruba o dvojnásobek víc než před 10 lety. Nealkoholické pivo si občas dopřeje až 85% Čechů, pro které je pivo stále významnou součástí.
2: Sport.
1: Závody kajakářů a kajakářek dnes v pražském umělém kanálu v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu kvalifikace finálové jízdy pro 12 nejlepší v každé kategorii se uskuteční od 16:00.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně je stále zataženo s deštěm, odpoledne bude oblačnost proměnlivá a na řadě míst středočeského kraje se vyskytne déšť. Dnešní teploty jsou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Jak tak zapršelo teďka poslední dva dny a vůbec celý týden? Já si myslím, že budou splavné řeky hezky.
1: No to určitě.
0: A o víkendu má být hezky, okolo těch 23 stupňů polojasno. Tak jakou řeku by si zvolila?
1: Sázavu.
0: Sázavu. Hmm. Já si Berunku. To pojedeme každý jinam teda. Mám zapnout to topení, nebo to mám nechat tak?
1: Zapni.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: pátek 5. 15 minut po 9. počasí na prd, ale i tak startuje Café Time s Terkou. Dneska si užijeme společně vysílání až do 12 hodin, dáme si spoustu muziky, ale taky zajímavých informací a samozřejmě zpráv a důležitých věcí. Tak poslouchejte Radio Relax, protože startujeme právě teď.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

I přesto venkovní nehezké počasí si přeji, aby ten dnešní den byl dobrý. A nejenom proto, že si to přeji, ale taky proto, že dneska slaví svátek všichni Dobroslavové. Dobroslav je mužské jméno slovanského původu. Jeho význam je obvykle uváděn jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů a v Česku je častější jeho domácí varianta Slávek. No a Slávku, neboli Dobroslavu máme tady v České republice okolo 450, což není úplně velký počet. Tak pokud nás nějaký poslouchá, tak je to vlastně vzácnost. Takže všem Dobroslavům všechno nejlepší a ať je ten dnešní páteční den jen dobrý.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D11 máme v odstavném pruhu na 46. kilometru dodávku. Dejte si pozor, jezděte tam opatrně a kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět, protože přece jenom, když je venku takhle, tak lidi většinou vytahují auta místo deštníků.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: flower.
1: V dnešním dopoledním Café Timeu budeme řešit nejoblíbenější předmět ve škole. Mě by zajímalo, jaký to byl právě pro vás. Napište mi na 606 736 736 a uděláme si opět malý průzkum toho, jak to máte vy. Já jsem se totiž za poslední dobu poměrně setkala i s jinými možnostmi, než tomu tak bylo za mé mladé léta ve škole. Takže mi prosím pište na 606 736 736, aby jsme se pobavili o tom, jaký byl váš nejoblíbenější předmět během vaší školní docházky.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio. Welcome.

0: Zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 máme porouchané vozidlo na 7. kilometru ve směru na Prahu. Dejte si na to pozor, jezděte opatrně a šťastnou cestu při pátku.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nová Škoda Epic je připravená na všechno, co máte v plánu.

0: Dvě minuty po desáté vám přinášíme zprávy.
1: Na Mělnicku se o týden dříve otevřel opravený most, ranní kolony tak skončily a městská policie Kladno byla přivolána k balíčku, který byl špatně adresován. Pěkné páteční poledne vám přeje Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Na silnici mezi Novými Ouholicemi a Veltrusy na Mělnicku opravy mostu skončily. Dělníci opravovali vadné dilatační spáry na mostě přes řeku Vltavu. S opravami skončilo i dopravní omezení, které bylo řízeno kyvadlově. Při dopravních špičkách se zde tvořily dlouhé dopravní kolony, kdy řidiči projeli až na třetí zelenou. Strážníci městské policie Kladno mají za sebou další kuriózní případ a dokonce s milostnou zápletkou. Oznámení řešili v pondělí v noci v Kročehlavech. Před dveřmi bytu v panelovém domě kdosi ponechal velký růžový balík s vyznáním lásky. Tajemný Romeo si ale spletl adresáta a balík skončil před nesprávným bytem. Krátce po půlnoci kontaktoval městskou policii muž původem z ciziny, který uvedl, že chtěl udělat přítelkyni radost, ale spletl si vchod a dárek umístil jinam. Strážníci tedy bednu proti protokolu vrátili. Česká správa sociálního zabezpečení přechází na novou doménu. Týká se webových stránek i e-mailu. Pokračuje mluvčí Jakub Bejček.
3: Česká správa sociálního zabezpečení bude nově využívat jednotnou státní doménu gov.cz. Změna se týká webových stránek i e-mailové komunikace. Pro veřejnost se ale nic nemění. Stávající kontakty zůstávají funkční a přechod bude probíhat postupně a bez omezení služeb.
1: V Ústí nad Labem dnes ráno skolabovala doprava. Důvodem je zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova, pro které vede jediná cesta přes řeku přes Mariánský most, stáli v ranní špičce i 45 minut.
2: Sport.
1: Na prvním turnaji Evropské ligy volejbalistů se do reprezentace vrátí nahrávač Jakub Janouch. Naposledy v národním týmu hrál v olympijské kvalifikaci na podzim 2023.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Počasí.
1: Odpoledne se bude vyjasňovat, ale musíme počítat i s dešťovými přehánkami. Večer přehánky ustanou a bude se dále vyjasňovat. V sobotu bude zpočátku slunečno, ale později bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. V neděli bude většinou polojasno a nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů Celsia.
0: My jsme se tady mimo vysílání teďko bavili o tom, že občas nám to chování ostatních lidí není úplně nejpříjemnější a vlastně i se to občas týká počasí, že ano. Prostě to má na to vliv nějakým způsobem a tak. A prosím tě, já tady mám písničku, která se jmenuje Para pa pa pa pa. To mám pocit, že by ty lidi občas mohli mít jakoby v té hlavě, víš, když se právě dějou ty nepředvídatelné situace.
6: A možná by je potom zvládali líp.
0: Jako kdyby se ještě k tomu tohle zaspívali na hlas.
6: No, ano.
0: Tak uvidíme, krásný pátek.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Two ships in the night.

0: dnešním dopoledním Café Timeu se bavíme o vašich nejoblíbenějších školních předmětech. Píšete mi na 606 736 736 a já už tady mám zprávu od Ilči. Zdravím všechny relaxáky, milovala jsem přírodopis a tělocvik, šla mi matematika. Moc jsem chtěla být veterinářkou, takže jsem nakonec skončila na ekonomce. Ke zvířátkům mám ale velmi kladný vztah stále. Hezký den. Taky přejeme hezký den, Ilčo, a děkujeme za tvoji krásnou zprávu a je jasný, že občas nás to prostě zavede. Kousek je nám to vzdělání. No a pak tady máme zprávu, nejoblíbenější předmět na základce je přestávka, na střední matematika a angličtina. Máme to bez podpisu, ale určitě zdravíme a samozřejmě přestávka, no to je pro každýho ten nejlepší předmět. Pište mi dál 606 736 736 a o stejném tématu se můžeme bavit i na Facebooku, kam přidáváme náš zábavný obsah. Tak sledujte i Facebook a pište...
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

čase 10 hodin a 23 minut nám na Rádio Relax dohrála Madonna a její písnička Express Yourself. No, vy taky můžete vyjádřit sami sebe v rámci toho, že dneska tady dopoledne řešíme, jaký je váš nejoblíbenější předmět, nebo byl respektive váš nejoblíbenější předmět ve školních letech. Píšete mi na 606-736-736 nebo mi taky odpovídáte na našem Facebooku a mám tady nové zprávy. Za mě přírodopis se skvělou paní učitelkou. Je to tak, paní učitelky a páni učitelé často ovlivňují to, jestli nás ten předmět baví a jestli ho chceme i nadále dělat. A pak tady mám ještě jednu zprávu, výtvarná výchova. Oddechový předmět za celý týden od jiných předmětů. Je to tak, výtvarka mě taky bavila moc. Zároveň s ní i tělocvik a nebo geometrie. No a jak je tomu vlastně u nás v celé České republice, tak samozřejmě průzkum pro vás mám. Tak už za malou chvilku se ho dozvíte na Rádiu Relax. Teď už Glass Animals, Creatures in Heaven.

0: Daddy! Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Oslavy 666 let obce Želízy se bude konat v sobotu 6. června od 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení žáků základní a mateřské školy Želízy, country kapela Mošňáci, skotský rock Claymore, no a na dětičky čeká skákací hrad, klaunice a mnoho dalšího. Taky vás pozveme na kladenské dvorky. Ty se budou konat tento víkend 6. a 7. června. Festival umění, hudby a setkání pod širým nebem. To jsou kladenské dvorky. Letos bude v Podprůhonu otevřeno 38 dvorků a v sobotu od 14 do 19 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin na nich uvidíte celkem 125 vystavovatelů. Večer rozezní Podprůhon koncerty. Letos vystoupí například Burma Jones, All Right Band, Zrní a další. Více informací najdete na www.kladenskedvorky.cz. Tak to jsou naše tipy na víkend.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Jdeme se podívat na vaše oblíbené předměty ze školních let. Vy jste mi psali na 606736736 nebo dokonce i na Facebooku, ale já tady mám průzkum, který se týká České republiky. Nejoblíbenějším předmětem se stává tělesná výchova, což mě samozřejmě nějak moc nepřekvapuje, pro mě to tak bylo úplně stejně. Pak tady máme taky matematiku, což už pro mě trošku překvapení bylo, protože vím, že třeba k maturitě si jí za stolik lidí taky nedává. Pak tady máme dějepis, přírodopis, zeměpis a češtinu a angličtinu. Tohle jsou předměty, které vás ve škole nejvíce bavily. Překvapilo mě, že mezi nimi není třeba občanská výchova, nebo prvouka, nebo třeba informatika. Nejsou to mezi Čechy nejoblíbenější předměty. Pořád převládá čeština, dokonce angličtina a tak dále a tak dále. Hudební výchova mezi ty nejoblíbenější taky nepatří, což poměrně byly oddechové předměty a písničky, ty přece posloucháme všichni. No ale takhle to prostě dopadlo. Nejoblíbenějším předmětem se stává tělesná výchova. A tak to prostě je a asi ještě dlouho bude. Teď už Verona s písničkou Dáma na Rádiu Relax.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: písnička Scientist od Coldplay nám právě teď dohrála na rádiu Relax. The Scientist je píseň britské rockové kapely Coldplay, ty jsou z Británie. Všichni autoři tady té písničky jsou právě členové této kapely a tahle písnička je z jejich druhého alba Rush of Blood to the Head. Je to tak a tohle album vyšlo už v roce 2002. Mně to připadá jako včera, kdy tohle album vyšlo, ale ne, už je to spoustu let a kapela Coldplay je pořád lepší a lepší, mám pocit, už od téhle doby, ač jejich písničky už právě okolo roku 2000 sklízely neuvěřitelný úspěch. No nic, teď si dáme Dašu a její Bye Bye Bye, ale nebojte se, ještě nekončíme.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Dopravní servis.
1: Dejte si prosím pozor, na Berounsku u Lochovic vyprošťují havarované vozidlo, nákladní vozidlo dokonce z příkopu. Tak si na to dejte pozor a projíždějte tam opatrně, určitě se na místě zdržíte a dokonce to tam máme i uzavřené. Každopádně na Pražském okruhu je aktuálně auto v protisměru. Takže kdo se chystáte najet na Pražský okruh, tak si dejte pozor, jede tam auto v protisměru. O tom, kde přesně, to bohužel teďko nevíme, ale kdybyste to věděli, tak nám to dejte vědět na naše telefonní číslo 606 736 736. Tak šťastnou cestu a jezděte opatrně.

0: Jedna minuta po 11. to je přesný čas. Na dálnici D8 se plánuje oprava úseku a modernizace technologií za skoro 400 milionů korun a v Žatci se budou dražit auta, o které nikdo nemá zájem. Hezké páteční dopoledne.
1: Relax Radio.
0: Mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku začne 8. června oprava a modernizace technologií na dálnici D8. Silničáři budou měnit svodidla a systém nouzového volání. Práce budou trvat 3 měsíce a budou stát 398 milionů korun. Radnice v Žatci bude v druhé polovině června pořádat dražbu automobilů, která byla odtažena z ulic, protože stála tam, kde neměla, nebo měla špatný stav a majitelé o své vozy nejeví zájem. Noví zájemci si auta mohou prohlédnout. Výtěžek půjde na náklady odtažení a vylepšení městského rozpočtu. Česká správa sociálního zabezpečení přechází na novou doménu. Týká se webových stránek i e-mailu. Pokračuje mluvčí Jakub Bejček.
2: Česká správa sociálního zabezpečení bude nově využívat jednotnou státní doménu gov.cz. Změna se týká webových stránek i e-mailové komunikace. Pro veřejnost se ale nic nemění. Stávající kontakty zůstávají funkční a přechod bude probíhat postupně a bez omezení služeb.
0: Policie zahájila stíhání 12 lidí a 2 firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů. Druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých českých městech.
1: Sport.
0: Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek po vítězství 3-1 nad Guatemalou v generálce na mistrovství světa ocenil přínos střídajících hráčů, kteří po změně stran přípravný zápas za stavu 1-1 rozhodli.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
0: Odpoledne bude oblačnost proměnlivá, zpočátku velká a občasně se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Teploty dnes jsou 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Tak Baru, my tady v dopoledním Café Timeu řešíme nejoblíbenější školní předmět. Který to byl pro tebe?
0: No, tak na tom prvním stupni je asi výtvarka a tělocvik.
4: Ano.
0: No a třeba na střední to jsem milovala zase praxe.
4: A ty se týkaly čeho, prozradíš nám?
0: Administrativy.
4: Administrativy. Mm. Jo, že jsi si to vyzkoušela přímo jako tu činnost a nejenom, že ses o ní učila.
0: A tam jsem přesně věděla, že už prostě nechci být ve škole, že už chci být v té práci.
4: No tak se ti to splnilo. Konečně můžeš pracovat.
0: No a nevím, jestli bych to teď
4: zase nezměnila
0: točila. No.
4: Jo, ale to je stejný i se školkou přece, že jo? Že bychom si nechtěli hrát, nechtěli jsme po obědě spát, ano. A ve finále, jak by se to hodilo?
0: Je, a hlavně ten spánek.
4: Jo. Muziky tady pro vás máme Lady Gagu a její písničku Disease. Už za malou chvilku na relaxu, tak krásné dopoledne a zůstaňte na vlnách Rádia Relax.
1: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
5: Relax.
1: Relax Radio.

0: Slibovaná písnička od Lady Gagy Disease nám dohrála právě teď na rádiu Relax. Je to písnička z jejího 6. soulového studiového alba, které vyšlo v roce 2024. No a my za malou chvilku půjdeme na hudbu dál. Dáme si třeba Stinga, Deserts Rose a nebo taky Shauna Paula Get Busy. Ale než tomu tak bude, tak nám před malou chvilkou skončilo mistrovství světa v hokeji a už zase pomalu začíná mistrovství světa ve fotbale. Novinky, do jaké skupiny jsme se nominovali a jak všechno bude probíhat, se dozvíte už za malou chvilku na Relaxu, tak poslouchejte dál.
1: Relax, největší hity 90. let.

A máme tu opět pátek a to znamená, že je nejvyšší čas někam večer vyrazit. Pokud jste to tak neudělali celý týden, tak minimálně dneska nebo zítra byste si měli užít trošku volna. Dneska totiž na kavárně Rádia Relax můžete být třeba s Jirkou Juhym. V klubu vám bude dělat DJ Marty, no a zítra se můžete v klubu těšit na našeho Dana Adama. To jsou naši DJové, kteří vám budou hrát v klubu a kavárně Rádia Relax, ale samozřejmě na místě bude spousta hudby, drinků a zábavy. Tak určitě vyražte, jsme tu pro vás i o víkendu.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.
2: Shake.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Už příští týden 11. června startuje mistrovství světa ve fotbale 2026. Bude se konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Tento trojlístek pořádá právě toto mistrovství světa ve fotbale a to znamená, že časy fotbalových zápasů pro nás nebudou úplně nejpříjemnější. První zápas, který se nás bude týkat, bude v pátek 12. 6. ve 4 hodiny ráno. To budeme hrát tedy v pátek 12. 6. No a co bude potom dál, to uvidíme. Jsme rozlosováni do skupiny A a jsme tam společně s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou. Takže opravdu z každého kontinentu někdo. No a jak to dopadne, to samozřejmě uvidíme. Ale hlavně nezapomeňte fandit, minimálně si ráno alespoň výsledky přečíst. Tak za malou chvilku už další písnička. Callum Scott, Lighthouse a nebo Tommy Cash. Espresso macchiato na Rádiu Relax.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Já to. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D6 na 6. kilometru ve směru na Karlovy Vary si dejte pozor, jsou tam kýble na vozovce. A na D4 na 33. kilometru ve směru na Strakonice je porouchané osobní vozidlo, tak si dejte pozor a projíždíte tam opatrně. A pořád a stále by měla být ještě dopravní nehoda u Lochovic nedaleko Berouna, tam je to dokonce uzavřené, protože se stále vyprošťuje nákladní vozidlo z příkopu. Projíždíte opatrně, dejte si pozor a samozřejmě šťastnou cestu při pátku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Pokud jste příznivci automobilové značky Ferrari a dokonce i elektromobility, tak pozorně poslouchejte, protože automobilka Ferrari odhalila svůj první elektromobil. Model Luce slibuje nový výkon, což je 1050 koní, z 0 na 100 zrychlí za 2,5 sekundy a jeho maximální rychlost je 310 km za hodinu. Dojezd činí přibližně 530 km. No a cena? Cena bude začínat zhruba na 550 000 eurech, což je v přepočtu přibližně 13 milionů korun. No tak samozřejmě je mi jasný, že jste na to všichni čekali, až konečně vyjedou se svým elektromobilem, abyste si ho mohli pořídit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: ještě daleko lepší. Takže se můžeme možná těšit na novou pohádku Čerti nejsou, samozřejmě v podání Zdeňka Svěráka a i jeho syna. No tak doufám, že to dopadne dobře a že to bude opět třeba na Štědrý večer.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Jedna minuta po 12. To je přesný čas.
1: Městská policie Kladno spustila další akci, která bude zaměřena na měření maximální povolené rychlosti a nové strašecí dostalo dotaci na rozšíření kamerového systému pro zlepšení bezpečnosti. Vítejte u poledních zpráv.
2: Relax Radio.
1: Od 1. června do 30. června bude na Kladně probíhat městskou policií měření nejvyšší povolené rychlosti. Strážníci se budou hlavně zabývat městskými částmi, kde dlouhodobě dochází k překračování povolené rychlosti. Kontroly budou v části Švermov, Dubí, Vrapice a také samotné centrum Kladna. Fond prevence Středočeského kraje přispěje 300 tisíc korun městu Nové Strašecí na rozšíření kamerového systému. Nový kamerový bod vznikne na Žižkově náměstí, aby se zvýšila bezpečnost a přehled veřejného prostoru. Projekt je zahrnut do rozpočtu na rok 2026 a tak by nový kamerový systém mohl fungovat od příštího roku. Mediální zástupce města Žatec Tomáš Kasal nám přiblíží, co se bude dít s auty, o které jejich majitelé nemají zájem.
3: Radnice v Žatci bude 23. června pořádat dražbu automobilů, které byly odtaženy z ulic, protože například porušovaly dopravní předpisy nebo jsou ve špatném technickém stavu a majitelé jejich stav neřeší. Noví zájemci auta mohou prohlédnout o týden dříve, tedy 16. června.
1: Navýšení fondu pro investice českých a tajvanských firem nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tajpejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil mezi hlavní přínosy své cesty na Tajvan. Řekl to novinářům po návratu z pětidenní mise, kterou uskutečnil k nelibosti pevninské Číny a bez podpory vlády.
2: Sport.
1: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a městský fotbalový klub Chrudim nezískali licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a rovněž Jihlava, která původně sestoupila.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Na Kladně máme aktuálně 15 stupňů Celsia. Obloha je zatažená s dešťovými přehánkami a současný mírný západní až jihozápadní vítr bude později odpoledne a k večeru slábnout.
0: Máme tu poledne a to znamená, že jsme v půlce dne. Mělo by to tak být, ale já si myslím, že v poledne jsme tak ve třetině toho dne. Já si to totiž hodně prodlužuju, protože chodím pozdě spát, jo?
5: Taky záleží, v kolik stáváš.
0: No. Je to tak, je to na každém vlastně z nás. Jak se to nastavíme? Každopádně Let's Get Loud je písnička, kterou tady mám pro nás připravenou. Jennifer Lopez, no tak já doufám, že už počasí bude jenom hezčí a že tady rozjedeme takovou, ona je z Portorika podle mě, nebo tak něco, nebo Španělska?
5: Myslím, že ona je ze Španělska.
0: No tak každopádně to bude, španělské rytmy to budou.
5: Rytmické, krásné.
0: Ano, ano, těšíme se na to, tak zůstaňte s námi na Relaxu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Tip relaxu.
1: Přinášíme vám tipy, kam vyrazit tento víkend. Oslavy 660 let obce Želízy se budou konat v sobotu 6. června od 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení žáků základní a mateřské školy Želízy, country kapelu Mošňáci, skotský rock Claymore, no a na děti čeká taky skákací hrad Klaunice a mnoho dalšího. Také se můžete těšit tento víkend na Kladenské dvorky. To je festival umění, hudby a setkání pod širým nebem. Budou se konat 6. a 7. června a letos bude v Podprůhonu tady u nás nakladně otevřeno 38 dvorků. V sobotu od 14 do 19 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Na nich uvidíme celkem 125 vystavovatelů. Večer rozezní Podprůhon koncerty. Letos vystoupí například Burma Jones, All Right Band, Zrní a spousta dalších. Více informací najdete na www.kladenskedvorky.cz. Tak to jsou naše tipy, kam vyrazit o víkendu. A já vám přeju krásný pátek a ještě hezčí víkend.
0: Relax Radio. Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Relax Radio.
5: Relax.
4: Relax Radio.
6: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. června. Tento den roku 1954 se narodil Nico McBrien, bubeník z kapely Iron Maiden. Po dvou letech ho napodobil i známý saxofonista Kenny G. V roce 1970 spatřil světlo světa Klaus Noren. Let's go party.

Studoval na střední škole Hibbing ve státě Minnesota. Psal se rok 1984, když se písnička zpěvačky Cyndi Lauper Time After Time stala jedničkou ve Spojených státech. Tento den v roce 1977 šel do prodeje první osobní počítač Apple II. Svoje ano si řekla roku 1999 herecká dvojice Reese Witherspoon a Ryan Phillip. 6 let před nimi do toho praštili i Tommy Mottola a Mariah Carey. Relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Relax

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Sešli jsme písničku Hold Me a pár sekund před 13. hodinou vás samozřejmě zveme na zprávy.
1: Pražská integrovaná doprava spouští sezónní spoje pro lepší dostupnost na turistické atrakce a na pokračujících opravách na dálnici D7 byl odstraněn kruhový objezd. Pěkné odpoledne u dalších zpráv.
2: Relax Radio.
1: Od 7. června spouští Pražská integrovaná doprava sezónní víkendové spoje pro zlepšení dostupnosti nejžádanějších turistických míst a atrakcí.

0: oblastí Středočeského kraje. Spoje se týkají hlavně Křivoklátska, údolí Berounky nebo kolem řeky Střely. Autobusová linka propojí Křivoklát s radnicí přes Kryje, Zvíkovec a Kozojedy. Na dálnici D7 mezi Knovízí a Slaným, kde stále pokračuje výstavba, byl před sjezdem na Slaný sever odstraněn kruhový objezd, který výrazně zdržoval dopravu. Stavební práce stále pokračují a dbá se hlavně na bezpečnost řidičů, proto bude úsek dále omezen. Část mezi Knovízí a Slaným by měla být zprovozněna v roce 2027. Na dálnici D7 došlo k dvěma dopravním nehodám. Více podrobností nám sdělí mluvčí policie pro Středočeský kraj Michaela Richterová.
1: Tržby v obchodech rostly o něco pomaleji než o měsíc dřív, ale je vidět, že Češi...
0: Při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova se dnes dopoledne lehce zranilo 8 lidí. Sanitky je převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Zraněné osoby mají oděrky a zmožděniny. Sport. Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Klub na svém webu oznámil, že oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Počasí.
0: Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Na východě Středočeského kraje bude zpočátku doznívat déšť. V noci bude jasno nebo skoro jasno. Můžou se ojediněle tvořit i mlhy a nejvyšší noční teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia.
4: Slyšeli jsme zprávy, ve 13 hodin máme krásný pátek 5. června. Doufáme, že tady i nadále zůstanete s námi na vlnách relaxu. No a po 13. hodině nás čeká například písnička Church od zpěvačky Jade.
3: Relax.

0: Máme 13 hodin 15 minut, ideální to čas pobavit se o zdraví našeho chrupu. A proč konkrétně? Existují totiž různé potraviny, které našim zubům buď vyloženě prospívají, a nebo vyloženě škodí. Z té první skupiny, tedy těch prospěšných potravin, lze zmínit například sýr, který obsahuje vápínka, fosfor a pomáhá tak posilovat zubní slovinu. Velmi prospěšná je také taková křupavá zelenina, třeba ořechy, tučné ryby, losos, sardinky a nebo mrkev. Zkrátka dobře, těch potravin je celá řada. Některé z nich třeba podporují právě tvorbu slin, jako třeba ta mrkev, která je podporují vlastně odpalování bakterií z úst. Pak tam máte třeba právě ty lososy, sardink, které dodávají tělu vitamin D a další látky, které zkrátka dobře pomáhají udržovat chrup v dobré kondici. No a na druhé straně samozřejmě stojí ty potraviny a nápoje, které našim zubům vysloveně škodí. No a největším problémem jsou stále a znovu pořád dokola slazelené limonády a energetické nápoje, protože kombinace cukru a kyselin totiž vytváří ideální prostředí pro vznik zubního kazu a rizikové jsou také takové ty lepivé sladkosti, které na zubech upívají mnohem déle než běžná čokoláda. Takže vidíte, péče o naše zuby nekončí pouze u zubního kartáčku nebo zubní niti a už jen tím, co si vlastně dáváme přes den k jídlu, můžeme kvalitu a zdraví našich zubů výrazně ovlivnit.
1: Relax

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Život plyne dál.

0: Přesně 13.30, relaxáci a relaxačky, máme stále krásný pátek 5. června. Ladili jste nás, když hrála Aleš a Dixon s písničkou Boy Does Nothing, a za pár okamžiků se poslechneme Jade a její slibovanou píseň Church. Mám pro vás jednu takovou zajímavou informaci. Před pár dny jsem vedl workshop zaměřený na well-being a měli jsme tam takovou jednu zajímavou aktivitu na ctnosti. Vlastně jsme se bavili o různých ctnostech, jako je třeba odvaha, rozhodnost, štědrost a tak dále. A na konci té aktivity jsme si řekli, že ideálně předtím, než se zase setkáme po nějakém čase, si každý vybereme jednu z těch cností a začneme pravidelně dělat nějaké kroky, aby jsme právě tu cnost realizovali. To, že si třeba řeknu, OK, dneska udělám dvě věci, které budou jako štědré, nebo dneska udělám dvě věci, které budou odvážné. No a co je na tom zajímavé, je to, že vlastně, když se pak po čase setkáme a začneme sdílet ty zážitky, co se nám staly, tak kolikrát žasneme nad tím, kam nás takováhle vlastně jednoduchá věc, jednoduché rozhodnutí může dostat, co může to vytvořit za situace třeba doma nebo na pracovišti, to je vlastně úplně jedno. Takže teďka máte takovýhle bod ode mě, jakouhle výzvu, nabídku, že se můžete zamyslet třeba nad nějakou právě ctnost, nějakou dovedností, kterou byste rádi takhle víc realizovali, jak jsem říkal, štědrost, rozhodnost, odvaha a tak dále. A to si můžete pak dát za úkol vždycky třeba jednou, dvakrát za týden nebo každý den jednou udělat nějakou aktivitu v tomto směru. No a pak schválně si můžeme společně na rádiu Relax pozdílet, co se vlastně stalo.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: World on Fire od skupiny 30 Seconds to Mars pod vedením Jareda Leto právě dozněl. Minutu po 14. hodině my vás samozřejmě zveme na zprávy.
1: Žatec musí sloučit školy podle zákona, ale kapacitně se jich to nijak nedotkne a v Berouně budou studenti realizovat obnovu zdi na základní škole.
2: Relax Radio.
1: Město Žatec plánuje povinné slučování škol podle školského zákona. Nedojde ale ke kapacitním omezením základních a mateřských škol. Mateřská škola Studentská bude mít organizační změny díky rezignaci ředitelky a stavebním úpravám pro lepší přípravu předškolních dětí. Beroun se rozhodl o financování zdi druhé základní školy. Na starosti to budou mít studenti z Umělecké soukromé školy designu v Praze. Radnice si přeje mít na zdi významné osobnosti Berouna, které podporují historii a budoucnost města. Po předložení všech návrhů vyhrál návrh 17-leté Kateřiny Cighartové. Projekt bude stát radnici 400 000 korun. Na dálnici D7 došlo k dvěma dopravním nehodám. Více podrobností nám sdělí mluvčí policie pro Středočeský kraj Michaela Richterová.
3: Dnes krátcem předpolednem došlo během 10 minut ke dvěma dopravním nehodám s tím, že jsou od sebe asi 400 metrů daleko. K první nehodě došlo na silnici první třídy číslo 7 v katastru obce Studeněves, kde se střetla dvě osobní auta, a k druhé dopravní nehodě, kde se střetla tři auta, došlo u Slaného. Silnici jsme vzhledem k těmto nehodám obousměrně uzavřeli a co se týče zranění, tak žádný z účastníků neutrpěl vážné zranění.
1: Schvalovací proces převodu agent ze Strakovy akademie bude v souladu s usnesením vlády s jednotlivými ministerstvy dokončen ještě dnes. Odboráři úřadu vlády jsou dnes kvůli nesouhlasu s přesunu expertů a agent závislosti duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů v jednodenní stávce, ke které se připojilo 58 pracovníků. Dopoledne vyzvali k přehodnocení kroku. Na základě reakce úřadu zváží další postup, uvedli.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B a utkají se s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: O víkendu nás čeká proměnlivé počasí. V sobotu bude nejdříve slunečno, odpoledne bude přibývat na oblačnosti i s dešťovými přehánkami. V neděli nás čeká polojasno až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat.
0: Děkujeme za zprávy. 4 minuty po 14. hodině zvu na další hitovky na Rádio Relax. Že poznáváte, je to zpěvák Michal Hrůza s kapelou Hrůzy a zazní Zítra mám.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. If

0: Late Night Talking od Harryho Stylese doznívá 13 minut po 14. hodině. Relaxáci takhle při pátku, určitě někteří z vás plánují, co budete dělat zítra, pozítří. Možná také plánujete víc do budoucna, co budete dělat, až budou ještě větší letní teploty. A zejména s ohledem na tyhle ty právě blížící se letní teploty, mám jednu aktivitu, kterou úplně zbožňuju. Prostě vyražení někam do přírody na čundr, ideálně s přespáním aspoň jednu nebo dvě noci venku pod čirákem. Já to prostě zbožňuju. Moji kamarádi, někteří ano, někteří úplně tolik ne, takže občas musím trošku přesvědčovat. Každopádně mě zajímá, jestli třeba i vy plánujete v následujících týdnech nebo měsících nějaké takovéhle přírodní vyražení, pěkně třeba s krosnou na zádech a vždycky, že dojdete někam, tam se vyspíte pěkně pod čirák, nebo třeba i ve stanu ve spacáku, to je celkem jedno, prostě v přírodě a pak jdete třeba zpátky oklikou nebo jdete do nějakého jiného města, fakt dojíždíte vlakem. Zkrátka dobře, všechno mě zajímá. Klidně sdílejte na čísle 606 736 736, rád se třeba rozumím nějaké tipy na zajímavé cesty. My teďka plánujeme asi Šumavu, tu mám hodně rád, tam vyrážím často a oblíbených destinací tam má víc než dost, ale pokud máte třeba vy nějaký tip na nějaký dobrý čundr, rozhodně se s námi podělte.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme pro vás dvě zásadní dopravní informace. Předně na dálnici D6 na 9. kilometru ve směru z Prahy ke Karlovým Varům v úrovni Pavlova. Dávejte dobrý pozor, jsou tam totiž havarovaná 3 osobní vozidla, tedy veliká nehoda, projíždějte opatrně. A dále dávejte pozor i na dálnici D1, tam na 10. kilometru ve směru z Prahy k Polsku v úrovni Modletic hoří jedno osobní vozidlo, takže i tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 15. hodina se nám pomalu, ale jistě blíží, takže doufám, že spousta z vás už určitě má dneska padla. Doufám, že už máte volno, že už vám naplno začíná váš víkend. Pokud ne, pokud máte ještě před sebou nějakou tu práci, tak samozřejmě i vám držíme palce, ať to všechno zvládnete v klidu, s lehkostí a ať si hlavně tu práci i užíváte, protože samozřejmě v práci trávíme hodně času a je potřeba si v ní najít nějaké zalíbení, ať si ten čas prostě nějakým způsobem neprotivíme. Máme, jak už jsem říkal, 14:47, za pár okamžiků tady 15. hodina, to byla Nelly Furtado s písničkou All Good Things a samozřejmě tady pro vás mám připravenou další nálož kvalitních pecek hudebních. Za chvilku si dáme Sigmu a Nobody to Love, pak taky Toma Grennana, Mabel a nebo Davida Guettu a Neo na písničce Play Hard, takže rozhodně laďte je nadále Radio Relax, ať si ten pátek 5. června ještě trošku více zpříjemníte.
1: Relax, relax.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Work hard, play hard, to je přísloví dnešního dne, protože pátek určitě jste hodně makali a teďka máte před sebou zasloužený víkend. No a samozřejmě máme před sebou také zprávy. Jdeme na ně.
1: Pěkné páteční odpoledne. Kladno dokončuje některé rekonstrukce veřejných prostor a připravuje další projekty a v Žadci mají obyvatelé k dispozici odpadovou taxislužbu, kterou si stačí jen objednat.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno pokračuje v modernizaci veřejných prostor i dopravní infrastruktury. V červnu se například otevře ulice ke stadionu, dokončují se úpravy v centru a rozbíhají se další rekonstrukce ulic i připravené práce na celkovou úpravu autobusového nádraží. Zároveň se připravuje projekt městského útulku, který zajistí důstojné zázemí pro opuštěná zvířata. Město Žatec připomíná občanům možnost služby odpadové taxi, které vyváží z domácnosti objemný odpad. Svoz probíhá pravidelně každý poslední pátek v měsíci. Službu si obyvatelé musí nejdříve objednat. Pracovníci technických služeb nevynáší odpad z bytu nebo ze zahrad, ale nakládají ho například na chodníku před vaším domem nebo v prostorách komunikace. Opravy 30-kilometrového úseku dálnice D8. V pondělí se částečně uzavře úsek mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Projekt půjde dvěma různými pruhy v každém směru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkolová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Hotovo bude v srpnu. Zdrojem kontaminace mléčných výživ pro kojence toxinem byl olej z kyseliny arachidonové, který se vyrábí v Číně. Evropská komise zažádala o kontaktování čínských úřadů, aby získala informace o kontaminovaných šaržích, ale dosud nedostala odpověď.
2: Sport.
1: Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek po vítězství 3-1 nad Guatemalou v generálce na mistrovství světa ocenil přínos střídajících hráčů, kteří po změně stran přípravný zápas za stavu 1-1 rozhodli. Odmítl ale, že by mu před úvodním utkáním na šampionátu s Koreou zamotali hlavu při skládání základní sestavy.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes v noci bude malá oblačnost a mlhy. Nejnižší teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia. V pondělí nás čeká slunečno, nejvyšší denní teploty budou 23 až 26 stupňů Celsia. V úterý bude pro změnu deštivé počasí s maximálními denními teplotami 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Zprávy v 15.00 jsou za námi, máme 4 minutky po 15. hodině, zveme vás na další hudební nálož na rádiu Relax. Pokud máte rádi Simona a Garfunkela, tak si určitě rádi poslechnete cover jejich slavné písně Sound of Silence od Disturbed.
2: Relax.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Skonto na
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme pro vás tři dopravní informace z našich největších dopravních tahů. Dvě se týkají dálnice D11. Tam na 14. kilometru ve směru z Jaroměře k Praze u Mochova, dávejte pozor, na vozovce leží odhozená nádrž na vodu, tak se dobře vyhněte. Stejně tak na D11 se kousek dál na 28. kilometru, rovněž ve směru z Jaroměře k Praze u Sacké, Velkých Chvalovic a Peček je jedno odstavené porouchané osobní vozidlo, takže tam projíždějte opatrně. No a když se přesuneme dále, tak na dálnici D10, na nájezdu na dálnici D10 u Bezděčína je nehoda dvou osobních vozidel, takže tam bude nájezd komplikovaný, dávejte si tedy dobrý pozor.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: O magii jsme zpívali společně se skupinou Queen a jejím frontmanem Freddie Mercuryem. Právě teď máme 15 hodin 40 minut k tomu. No a když jsme teďka poslouchali ty Queeny, mám na vás otázku na playlisty do rádia a do auta. Relaxáte, když třeba vyrážíte na nějakou delší cestu, na nějakou trasu, dáváte si do auta nějaký svůj oblíbený playlist, třeba nějaké ještě CDčko nebo nějaké zkrátka oblíbené písničky svého oblíbeného umělce. Já to říkám kvůli tomu, že Queeny určitě jsou na mém seznamu. Když třeba jedeme další trasu, rád si tam dávám nějaký takový queenských písniček, občas to proložím třeba nějakýma Beatlesákama, nějakýma Foo Fighters, ať je to takový jako pestřejší, ale rozhodně klidně mi vůbec nevadí nechat si tam hrát celá alba od Queenu. No a zajímá mě i to, jak to máte vy, takže klidně se s náma podělte na čísle 606 736736, kdybyste třeba teďka měli jet na nějakou 2 až 3 hodinovou cestu, tak co by tvořilo playlist ve vašem autě?
1: Nejvíc

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: 16 hodin, úplně přesně nám to vyšlo, naproti mě už sedí Bára, dneska má nádherný tričko, když se neptejte na barvu, protože chlapi a ženský mají v barvách vždycky docela velký hokej, takže vám to neprozradím, ale jdeme na zprávy.
1: Na Mělníku se buduje nová sportovní hala s širokým vyžitím a v Hořovicích bude dostavěn obchvat až v srpnu. Pěkné páteční odpoledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Město Mělník pokračuje v přípravách na výstavbu multifunkční sportovní haly, která vznikne v areálu Autokemp. Radnice chystá výběrové řízení na projektanta. Sportovní hala bude sloužit školám, sportovním klubům, ale i veřejnosti. Návrh prostoru je takový, aby splňoval požadavky sportům v hale a míčovým sportům, jako je basketbal, házená, volejbal a další. Minulý týden byla v Hořovicích na Berounsku zprovozněna nová okružní křižovatka. Otevření výrazně ulevilo řidičům, protože se obnovil hlavní tah z Hořovic na dálnici D5. Řidiči se ale nevyhnou další plánované uzavírce, která bude opět komplikovat dopravu. Dokončení celého obchvatu je naplánováno v srpnu letošního roku. Mediální zástupce města Žatec Tomáš Kasal nám přiblíží, co se bude dít s auty, o které jejich majitelé nemají zájem.
3: Radnice v Žatci bude 23. června pořádat dražbu automobilů, které byly odtaženy z ulic, protože například porušovali dopravní předpisy nebo jsou ve špatném technickém stavu a majitelé jejich stav neřeší. Noví zájemci auta mohou prohlédnout o týden dříve, tedy 16. června.
1: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V, dneš,

0: V něm druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu, nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Sport. Mexičtí fotbalisté v generálce na mistrovství světa na domácí půdě rozstříleli Srbsko 5-1. Třetímu soupeři české reprezentace ve skupině A pomohly dva vlastní góly. Evropané se ujali vedení, ale tým spolupořadatele šampionátu ještě do přestávky skóre otočil a ve druhém poločase přidal další tři góly.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: O víkendu nás čeká proměnlivé počasí. V sobotu bude nejdříve slunečno, odpoledne bude přibývat na oblačnosti i s dešťovými přeháňkami. V neděli nás čeká polojasno až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Já se s vámi loučím a přeji vám pohodový víkend.
3: Že se na mě podívala tak jako zle, když jsem zmínil tu barvu, jako já mám s barvama a s pohledem mužů a žen jako fakt velmi špatný zkušenost.
0: Ne, Není kvůli té barvě, to je kvůli tomu, že ty si řekl, že je to tričko, ale oni jsou to mikinový šaty.
3: Jo, no tak to si myslím, že je možná ještě lepší než ta barva. Mimochodem, jaká je to barva?
0: Růžová.
3: Je to růžová, já jsem
0: taková,
3: si to typoval.
0: Jako,
3: a jsme u toho.
0: Fuchsiová.
3: Jo, fuchsiová, to my chlapi všichni víme, jak vypadá fuchsiová, to je pochopitelný. Takže pánové, vy asi víte, o čem je řeč, milé ženy, vy mi rozumíte, máme 3 minuty po 16. Marča odchází domů a já vám přeju hezké odpoledne.

0: Ta dvě minuty k tomu posloucháte páteční Radio Relax. Přátelé, nemám pro vás dobré zprávy. Pokud dneska, třeba naposledy, ten poslední pracovní den, jste se v práci, když jste měli odpolední pauzu na oběd třeba, jestli jste se hodně jako nadlábli a máte pocit, že se třeba i nějaký to kilčo přibrali a tak dále, tak jako... Já jsem, když jsem to četl, tak jsem si říkal, protože dneska jsem se teda taky narval, jo, tak jsem si říkal, asi budu muset trošičku jako zabrzdit, protože podle jakýchsi nových vědeckých výzkumů, jako lidí, kteří tomu asi trošičku rozumějí, mají lidi s nadváhou, nebo těm, kteří prostě kilča rostou nahoru, menší mozky. Je to tak, s přibývajícími kily prý ubývá mozková tkáň, což ovlivňuje prý mnoho mentálních funkcí. Nebudu teďka šťourat do toho, který, ale jako to ještě pozor, to ještě není všechno. Mozek je vlastně v tom těle, který je vlastně obalené nadbytkem tuku, to znamená, když tomu furt přidáváte, je prý také mnohem starší. Takže v průměru to vychází tak zhruba 15-16 let ve srovnání s vrstevníky, který mají tu štíhlou postavu. Takže až se budete spát, třeba zítra nebo vůbec kdykoliv přes víkend, tak na to myslete.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dvě pozvánky, dvě nabídky, pozorně poslouchejte, jsou na tento víkend. Oslavy 666 let obce Želízy proběhnou v sobotu 6. června od 14 hodin a bude tam toho spoustu. Vystoupení žáků základní školy i mateřské školy Želízy, country kapela Mošňáci a i skotský rock Claymore, na ten bych byl docela zvědavý. Na děti potom, protože přijdete třeba i s menšíma dětma, čeká skákací hrad, bude tam i klaunice a spoustu dalšího. Tak tolik jedna nabídka, no pak vás samozřejmě musím pozvat na Kladenské dvorky, na ty už se hodně těším. Dneska jsem se díval, už se všude všechno pečlivě připravuje. Kladenské dvorky, to je festival umění, hudby a hlavně setkávání pod čerým nebem, takže doufám, že vyjde počasí na 6. a 7. června. A letos bude v podprůhonu otevřeno 38 dvorků, je to tak? V sobotu od 14 do 19 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Na nich uvidíte celkem 125 vystavovatelů. Večer potom rozezní podprůhon koncerty, už jsem se taky díval. Vystoupí například Burma Jones, tu si rozhodně nenechám ujít, taky All Right Band, Zrní a spoustu dalších. No a pokud byste si z tohohle nic nezapamatovali, tak se můžete podívat na www.kladenskedvorky.cz. Tam to všechno je.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

3:45 a 1 minuta k tomu. Narazil jsem tady na hodně zajímavý článek, co si budeme povídat o prázdninách. Já nevím, jestli se lidi víc berou nebo neberou, jestli je víc vadeb nebo není, ale každopádně jsem k tomu narazil na takovou jakoby statistiku, proč se vlastně vstupuje do manželství jako takového, protože to se samozřejmě mění časem, to je jasný. Tak sválně ze statistiky vyplývá, jenom abyste tak jako věděli, že více než polovina těch dotazovaných, zhruba 59%, považuje svatbu neboli sňatek za velmi důležitý kvůli založení rodiny. Za notnost nebo společenskou normu svatbu označilo zhruba 25% lidí z těch dotázaných, ale mně se nejvíc líbilo těch 18%, protože ty to prostě jednoduše řekli, ve dvou se to prý lépe táhne. Mezi těmi, kteří s uzavřením sňatku nepočítají, převažoval argument vysokého věku či špatných zkušeností. I to patří prostě k životu. Ovdovělí lidé se taky obávají chatrného zdraví. Možná, že to je tím, že v tom vlastně nějakým způsobem fungovali. No a ty rozvedení už zase nechtějí zažít další negativní zkušenost. Těch bylo asi 26%. Část těch, kteří se svatbou nepočítají, tak činí i proto, že si cení víc svobody než manželství. A to je takový, jako bych řekl, že současný trend. Těch bylo asi 28%. No a další, to už je vlastně poslední část, nehodlá vstoupit do manželství, protože ho považuje pro partnerské soužití za zbytečné. No tak jako to fakt záleží na tom, jak to kdo bere, no.

0: or another.
1: Tak já to dneska dělám už jenom 10 vteřin a máme tu 17. hodinu.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Počasí.
1: Tak připravte se na to, že o víkendu nás čeká proměnlivé počasí nebo proměnlivější, ale tak vždycky může být hůř. V sobotu bude nejdřív slunečno, odpoledne potom bude přibývat na oblačnosti, možná se objeví sem tam i nějaká ta dešťová přeháňka, to znamená pláštěnky a deštníky sebou. V neděli nás čeká polojasno až oblačno, odpoledne bude ale oblačnosti ubývat a to proto, že v pondělí jdeme do práce. Nechtěl jsem provokovat, ani náhodou. Rick Astley, nabídka muziky a vzpomínka na osmdesátky. Together Forever. Možná, že pokud půjdete pařit do kavárny hotelu Kladno a necháte si to tam zahrát, tak si na to můžete třeba klidně i dneska večer zatancovat.
3: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: 4 minuty chybí do 4:45, tohle byl Ed Sheeran, pozvánka do nějakého nejmenovaného amerického města. Mimochodem, a já jsem se koukal, že s kolegou Danem už jste tady probírali, že dneska je Světový den životního prostředí. Nevím, jestli vám říkal, že dneska slavíme taky Národní den perníku, ale jako prosím vás, opravdu toho pečeného perníku, jo, jenom aby nevznikly nějaké dohady. Taky máme dneska den horkovzdušných balónů, to znamená, pokud máte možnost, možná by to chtělo se svým způsobem třeba někde proletět. A koukal jsem se tady ještě, pro ty romantiky tady něco mám, je totiž, pozor, Národní den měsíčního svitu. A to ještě zdaleka není všechno, nějaký výročí ještě dneska určitě jsou.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 5. června. Tento den roku 1954 se narodil Nico McBrien, bubeník z kapely Iron Maiden. Po dvou letech ho napodobil i známý saxofonista Kenny G. V roce 1970 spatřil světlo světa Klaus Noren. Let's go party.

počítač Apple II. Svoje ano si řekla roku 1999 herecká dvojice Reese Witherspoon a Ryan Phillip. 6 let před nimi do toho praštili i Tommy Mottola a Mariah Carey.

0: Musím uznat, že čas od času se mi stane, že něco plácnu a už si o tom úplně ne všechno zjistím, což právě byla trošku ta romantika a den měsíčního svitu. Myslel jsem si, jak je to fakt jako pro takový ty romantický duše a jo, že dneska byste to mohli někde oslavit a podobně. Jo, přátelé, úplný omyl. Národní den měsíčního svitu vzniknul jaksi z výroby a tradice alkoholických nápojů v Americe, protože určitě si pamatujete, nebo jste to někde zastakli, byly doby, kdy tam byla prohibice. To znamená, že když si doma potom někde dělali, jak se říká, alkohol na černo, tak se o tom nikde moc jako nemluvilo, šeptalo se maximálně po straních uličkách, bylo to hlavně v těch komunitách a tak dále. A díky tomu vlastně vznikly i nějaký speciální likéry, díky tomu vznikl Národní den měsíčního svitu. Takže s romantikou to fakt nemá nic společného, možná s tou alkoholovou, ale každopádně zase úplně žasnu, jak se takováhle reálná věc, když se to tak veme, jakože pálení pití, dá takhle romanticky naznačit, jo? Nebo prostě označit Národní den měsíčního svitu. Kdo by to byl řekl, že jde o chlast?
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Solární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Potkal jsem tě zase po...

0: Je přesně 17:30, už za chvíli se podíváme taky na dálnice, ale to má svůj čas. Teď tady mám pozvánku na dnešní a v podstatě i na zítřejší večer. Pokud, jak už jsem zmiňoval jednou, máte rádi starší muziku, tak rozhodně vyražte do kavárny Radia Relax.
1: Léta 80.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Půl šestý a pět minut tomu dneska s trošičku se zpožděním, nicméně mrkneme rychlosti blesku na dálnice. Jinak jsem se koukal na celý vlastně Pražský okruh. Je tam celkem dost problémů s tím, že na mnoha místech se opravuje. Jo, dělají se kanály nový, samozřejmě při pátku nejvhodnější čas, to si budeme povídat. A nebo prostě už je to uzavřený a čeká se na pondělí. To už je jedno, každopádně počítejte s tím, že na Pražském okruhu najdete pár míst, kde se lehce přibrzdíte. Jinak taky ještě je tady jeden dopravní problém, týká se taky Pražského okruhu. Při výjezdu z okruhu na od D7 na D5 ve směru na Prahu stojí tam porouchané vozidlo, ale bohužel tak blbě, že se to špatně objíždí, takže očekávejte zdržení. Zjevně se to tam bude trošičku štosovat, průjezd se zvýšenou opatrností. Na druhou stranu dobrá zpráva je ta, že by to mělo být každou chvíli odklizené. Jestli už to náhodou odklizený není, ale tak to já už tady bohužel nevidím. Tak jezděte opatrně a kdyby něco, a tak brnkněte na 606 736 736 anebo stačí napsat SMSku na WhatsApp, na SMS číslo, je to jedno, my to posíláme okamžitě dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736 s relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax rádio. Wow.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Za chvilinku tady bude 18. hodina, tady začne páteční večer. Já tady mám ještě, dneska máme takovou, jako, jak to říct, takový rodinný vysílání, by se dalo říct. Věnovali jsme se jak sportu, tak jsme se věnovali i tomu, kdo nás přitahuje z té druhé strany, jak by měl vypadat a podobně. Teď tady mám takový docela zajímavý výzkum. Češi, co považují za ideální rodinu. Kolik by měla mít dětí, jo, a tak dále. Kolik by mělo být matce, když začne mít děti, kolik by mělo být otci a tak dále. Takže pozor, jako, i když si já teda myslím trošku něco jiného, ale Češi všeobecně si prý za ideální rodinu, nebo si představují, takže má, a teď zkuste tipnout, kolik dětí. Já vím, že ty statistiky, jako co třeba občas vidím v televizi, je max jedno, jo, ale pořád se ještě držíme většinově, že ideálně by měla mít rodina dvě děti. Osloveno bylo relativně dost respondentů a tu čtyřčlennou rodinu, tedy vlastně dvě děti, preferuje 70% dotázaných. Já osobně mám taky dvě děti a asi na tom něco bude. Jinak první dítě by se mělo narodit do 30 let matky, ale zajímavý je, že i otce. Tak pokud jste na tom ještě nezamakali, tak máte na to víkend.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 18 hodin a jedna minuta, k tomu začal nám páteční večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Po víkendu se toho na nebi moc měnit nebude, čeká nás spíš takové proměnlivé počasí. V sobotu bude nejdřív slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnost a můžou se objevit i dešťové přehánky. V neděli nás potom čeká polojasno a oblačno bude odpoledne. Na večer zase bude oblačnost ubývat. Možná proto, aby jsme v pondělí šli s radostným výrazem za podpory sluníčka do práce. Co za muziku si pustíme, tak... Kalina Sofian. Vidím duma, vidím nás, vím, že ráno bude líp, držím tě ve svých rukách, trochu pevněji než dřív. Nicméně teď už si jdeme zaspívat a paté a jdeme na to.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov. Poslouchejte.
1: Co si budeme povídat, je pátek po 18. hodině, takže frčíme do psího útulku. Tentokrát jedeme do Kralup nad Vltavou, do kralupského útulku Lesan, kde na vás čeká a zároveň si ho můžete i prohlídnout na našich stránkách www.radio-relax.cz, když rozkliknete pejskou stránku, kde na vás čeká Sam. Je to německý krátkosrstý ohař, nebo jeho kříženec, nějaký to kilčo má, je to v podstatě ještě mladý pes a co si budeme povídat? Není to žádný gaučák, takže hledáme nějakého paníčka, který se mu bude trošku věnovat. On je takový spíš pro aktivnější život sám. Jestli někdo uvažujete o dog trekkingu nebo canicross, takovýhle ty věci, to všechno by se ze Samem dalo dělat. Je na to připraven, je potřebuje zaměstnat nejenom fyzicky, ale hlavně fyzicky, jinak upřímně, byl přijat od majitelky, protože ona ho v podstatě už jakoby nedávala. Jo, to znamená, nedá se úplně zvládnout, musíte na něj mít fakt jako, musíte být zkušený chovatel, takhle bych to řekl. Jinak je zvyklý žít v domě, je čistotný, kontakt s lidmi má rád, což si myslím, že jako je docela důležitý, ale pozor na to, kdyby náhodou zůstával delší dobu doma sám, tak si najde vlastní zábavu, nebudu definovat, co by to jako něco bylo. Takže pokud byste měli zájem o velmi aktivního psa, nebo o aktivního psa, se kterým se rozhodně nebudete nudit, vyražte směr kralupský útulek Lesan, čeká tam na vás Sam, německý krátkosrstý ohař.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

Pamatuju si doby, kdy jsem chodil hodně pařit na muziku 90. let, tak při koroně a tadyhletom Try Me Out, tak to jsem se dostával do takového fakt jako skoro tranzu. De facto finále té písničky je takový jako, že wow, klapky na oči, klapky na uši a jedete. Možná to poznáte, třeba už dneska večer, kavárna Hotelu Kladno, tam takovouhle muziku určitě budeme hrát. Jinak jsem vás chtěl trošku lehce odkázat na náš rádiový Facebook. Uvidíte, že tam umíme i pomáhat, ale umíme se svým způsobem i bavit.

Kate Ryan na relaxu. Za 2 minutky bude 6:30. Vždycky, když slyším tuto písničku Desichantre, tak si vzpomenu na tu lekci francouzštiny Bran žvíkal travu a v podstatě francouzsky umíme úplně všichni. Teď tady mám ale nějakou takovou jako zajímavost, která se týká blondýnek. Věřím tomu, že blondýnky teďka zbystřily, to je jasný, ale co je psáno, to je dáno. Pověry o těch nepříliš inteligentních blondýnkách jsou ve společnosti silně zakořeněny. Co si budeme povídat, je to tak. A teď já vám řeknu proč. Když muži potkají blondýnku, když bychom to vzali z pozice chlapa, tak jejich mozek prostě vypne. Podle psychologů je to prý automatická reakce, protože mužský mozek předpokládá, že se potkal s někým, kdo inteligenci příliš nevyniká. Naopak u žen s tmavší barvou vlasů pánové přepojují svoje závity na ten možný nejvyšší výkon. Já teda bych proti tomu trošku jako protestoval, protože já jsem dlouho měl doma blondýnku a nemám pocit, že bych někdy někam jakože vypouštěl nebo něco. Naopak, musel jsem být neustále ve střehu a stejně mi to bylo platný. Takže nevím, možná to na někoho platí, možná ne, ale tak realita může být úplně někde jinde.

Tak tohle je výzva. John Newman, Love Me Again, 8 minut po půl sedmé. Mám tady takovou jako dobrou radu, by se dalo říct, na večer. Hlavně teda, no pro chlapy, on to může být i pro ženský. Pokud chcete být jaksi přitažlivý pro opačné pohlaví, tak si to dobře pamatujte. Stačí prý zapracovat na vašem pohledu a taky úsměvu. Já bych k tomu ještě jako dodal, je dobrý mít teda tím pádem nějakého dobrého zubaře. Podle odborníku na vztahy prý stačí na zlomek vteřiny uhnout očima, když si nikoho vyhlídnete. A vaše atraktivnost pro jaksi potenciální protějšek je pryč. Tak na to večer myslete, pokud vyrazíte někam na lov.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Blížíme se k 19. hodině, za námi Florida s T-Painem, Low. Já tady mám ještě jednu věc, která mě trošičku zaujala, protože úplně přesně nevím, co si o tom mám myslet. Je to taková jakoby debata o tom, co my milujeme na ženách a co ženy milují na nás a jaká je realita potom. Takže začal bych asi těma ženama, protože jsem chlap, to je jasný. Tak údajně ženy prý milují, když má muž charisma, tomu rozumím. Smysl pro humor, i tomu rozumím, je inteligentní a usmívá se. Jako muži, bohužel všechny tyhle ty faktory velmi podceňují, oni víceméně spíš dávají velký význam prý penězům a společenskému uznání, což prý bohužel ženy nechává chladný. Já si nemyslím, že to je úplně tak stoprocentní, ale možná, že většinově asi jo. Chlapi si myslejí, je to z evolučního hlediska, že jsou peníze a moc u muže ukazatel mužské atraktivity. Nevím, jako já to dost těžko asi posoudím. A teď obráceně, jak to mají ty ženy, jo, co si, teda muži, co si na těch ženách jako mají rádi, tak z toho průzkumu vzešlo, že muži prej touží, a to bych na to dal jako ruku do ohně, po normální, usměvavé, voňavé, chytré, ale hlavně upřímné ženě, u které budou od začátku vědět, na čem jsou. Mě by jenom zajímalo, jestli někdo takovej, a teď nemyslím jenom ta žena, ale i ten chlap, jestli někdo takovej jako vůbec existuje.

0: Asi jsem kouzelník, už po třetí se mi dneska povedlo čas dát úplně přesně 19 právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Na druhou stranu před chvilinkou jsem byl tady u nás rádu na terásce a doporučuji, pokud půjdete ven teďka v tuhle chvíli, tak jako už bych se trošku přioblíknul, není to vůbec žádná sláva, pocitová teplota, nic moc. O víkendu nás čeká proměnlivé počasí, v sobotu bude nejdřív slunečno, odpoledne potom bude přibývat na oblačnosti a možná se objeví i dešťové přehánky. V neděli nás potom čeká polojasno až oblačno, odpoledne bude tý oblačnosti ale ubývat, tedy pokud nějaká bude. Tak, já mám padla, je minuta po 19. Teď si dáme ještě bet, Don't You Worry Child. Jako takovou nabídku muziky mezi 19. a 20. Buď to se potkáme zítra na Dvorkách, anebo v neděli v Kralupech, kde se plave kralupský kilometr. Budu se těšit.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Touch me.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 5 spatřil světlo tohoto světa tibetský duchovní Dalaj Lama. 6.6.1947 se také narodil bubeník Terry Williams, který jistý čas seděl za bubny i v kapele Dire Straits. O něco tvrdší hudbu dnes zastupuje kytarista James Sheffer, je ročník 1970 a patří do skupiny Korn. V 60. letech minulého století tento den vydal Roy Orbison album Only the Lonely. Shodou okolností mu také po 6 letech zemřela manželka. Roku 1942 skončila bitva o Midway. O téměř 30 let dřív letecký spoj poprvé letěl ze Skotska do Norska. 6. červnový den 1980 také Björn Borg porazil Johna McEnroea ve finále Wimbledonu a 12 let na to se ve Švýcarsku ženil David Bowie.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.